0: Úplně ho vyplnul, když měla ještě zahodit. Svoji vzhledíš mi nerova. Vše, protože je neziáne do úspěšle. Úplně to chyb. No a je to chyb na týzí, a je to chyb tam. Mě se mají důžmění ještě 3 minut, ale do kečušky.
1: Contact with a test 1, 2, 3.